si pokračovat zase, až tady budu mít klid. Co? Mám tam, je tam studený bílý.